0: Nechce se spát, chci chodit nočním městem. A ptáci odletěli do věží. Tak zavřem krám,
1: tak zavřem krám.
0: Co povíme si ještě, až přijde ráno, tak ti uvěřím. Magdalén,
1: Magdalén,
0: z Bible jméno máš,
1: Magdalén,
0: a v očích len. Magdaléno, Magdalén,
1: Magdalén,
0: v Bible jméno máš,
1: Magdalén,
0: a v očích len. Magdaléno, Magdalén.

z důvodů prostých, právě jsem překonal ostych, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Duška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku směstnal jsem ti do výkřiku, Lucie, ahoj, ahoj, Lucie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí, to chlapci cítí. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

Ale vole krávo, sorry, to je od vás. Dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zpívej o chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču myš suvo na správny hořiska, říkaj mi Bruno klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr piva, hospoda zpívá, Emma má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý slovy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

slávy zašlý slávy, jako vlasy v rukou jen než. Dva nosy, a co si víc, co dohlíne si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí strach.

a ze tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď a trní si vrní spím a pořád bude to, co i teď.

dobrý svatozář. Hej, ty tam, jsi titán, nebo pobloudilej samaritán.

ty básně, na holí tělo jen svetr a říct měsíc krajinku nasvítil krásně. A voní tráva požatá a cítíš ohně ze zahrad.

pak houká jak smutná sova. A voní tráva požatá a cítíš ohně ze zahrad a

sedni si do rohu, sedni a piš písničky a nebo básně. Žíravý jako louch,

spod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme Cordillery až do Puerta Mont. Přístavu čekal nás
1: Šavada Vrúa
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta Mont.

51 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme o Hornův mys.

dneska je zvykem, nevím jak kdysi, předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí, tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva, po očku sleduji, kde pak je žlůva a jeho družstvo, co má asi na práci a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

dělal jsem na hladině vodní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody a není nikdo, kdo by podal sklenku vody. Do 5 minut jsou tady žraloci, poslední rychlá služba první pomoci. Do 5 minut jsou tady žraloci, poslední rychlá služba první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu. Ten už má starosti o nový fond na příští plavbu k Puerto Mont. Šabada brůva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu. Ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Našel jsem oázu uprostřed pouště, prameny řek, vysoko v horách. Na nebeském klidu já draky si pouštěl, prošel s kytarou od nás až po

Tady sedím na mraku, píšou mi z nebeskýho dvoru. Prej si to sama přebrat mám, jenomže jako na potvoru. Největší hřích je, píšou mi, zapomenout na svoji duši.

Vole krávo, sorry, to je od vás, dej sem šváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zpívej o chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču myš suvo na správny hořiska, říkaj mi Bruno klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

stromy pod ťaty. Léto zdárně chystá vlastní konec, většina má po dovolený. Študáci už dělají zase, aby měli v zimním čase čím zaplatit.

chodil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pád.

ani smrt, ani smrt, pak není zlá, pak prach všech cest smijem z dlaní.

0: bambuly, to budou asi komici. Jak mají zmalovaný pápuly a vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je zlává věc.
1: Ty si do na šváru vyneš a ej, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím ksichtem to se mne tahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu, sám to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana a nalývaj se svinstvama hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče, třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste

0: pletli už na pěcím a blbnete tím pletením a žvaněním.
1: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
0: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, eh? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kubrači Hubertu, když nemáš vkus.
1: Koukni ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozu, na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
0: Vidíš záda, to jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se len tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s fotkou krám,

tak čekají, až se zakutálí, až krajina stichne a po pěšině projdou tiše k důni po mokřině.

na prach. Už domčí výtah z přízemí ty zvicovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

Tady jsme stáli před léty, jak v divadelním kusu. Čekal jsem já a také ty, že dám ti první pusu. Zase stojím u domovních dveří a jako tenkrát jsem trochu srab.

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. No tak jsme vystoupili, vzali flašku rumu a pěkně se spolu opili.

Vlaky se změnily v supící draky, lítali hore dole. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.

cáně, co mají velkou tlamu. S prázdnýma flaškama vrhli jsme se na ně, však já tě dostanu. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože...

Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo.

Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabodne.

0: Je to pěkná holka, to je zase fakt. Potkáte-li pak, pamatujte však, ta nebezpečná síla, jež vás pronikne, je dvojnásobná, než je u žen obvykle.
1: One, two, three, a teď přijde four. Jsme kapela, která chce změnit svět. Dovolte mi o tom teď několik vět. I když jsme vznikli před řádkou let, všem tvrdíme, že v roce 2005. Ale teď jak

nebi černé jsou mračna a venku rychle se stmívá. Jak děsnou scénu z hororu v sobě to skrývá. Hromy blíží se k nám, blesky jak střely létají.

Lídem on nastolil řád, dal najevo, já jsem tu pán. Lidskou zlobou nemůže spát, nečeká a svět zničí se sám. Teď vyrve lidstvo z kořenů,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Poslechněte baladu o jedné akci zdárné, za níž chytli dva šoféři opatření kárné. Nejsem žádný bravokárce, ale můj ty smutku. Posuďte zač chlebodárce, uložil jim důtku. Míša s Ríšou jezdili na autobusu s kloubem, harmonogram jejich jízd byl následovně skloben. Střídali se v 15.20 ve stanici Richta. Jeden skončil, druhý naset a začala mu šichta.

bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl předními to dveřmi, v tváři výraz chápající dovnitř výš uvedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí

0: lázně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
3: Captain, this is Houston speaking. We have 5 minutes to take off. 5 minutes. All systems check. Engines check. Fuel pressure check. Captain, this is Houston, do you read me? We have a problem. We have a phone call. It's a wife on the phone. Should we connect her?

0: tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjeří jen kousek od domova. Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bouří, před lety.
1: Před mořem, před bouří, před lety.
0: Poznáš ten stín.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad pod nebem plným sněhu. První závrať

ulicemi si kráčela ke své první zpovědi. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách si kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledala zatoulané kotě. Pamatuješ stromy v parku, právě rozkvetly. Pamatuješ

ve kterém si vyrůstala ty tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Morka si nakonec našla přejetého v zatáčce u nádraží a dodnes tam tu

překonal, ale já ještě ne. Já ještě ne. Mám srdce z písku, oči z vody, jazyk strní.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Až ti svíčka

pocit ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky

krmí je modrou skalicí. Na léto jezdím k sestřence, sestřenka pracuje v vápence, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici. Na podzim jezdím ke strýci, strýc razí mince v kremnici, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici pro ně. V zimě navštěvuju synu v

Dance makábr tanečnice tančí kolem, prázdné lahve válejí se pod hospodským stolem. Venku voní zlatý déšť a jemně prší, tanečnice tančí kolem.

hore hron, já jsem hore hronka, pojď chlapci do nás.

0: Káva nad vodou.
1: Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí pastevkyně laní, krajem jde tichý konec léta.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

když tam na úsměv tvůj já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál, než odevřou, než vrchní přijde k nám.

spočítám, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nic.

hledal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou.

a hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se prohlíží.

ráj vlitví do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

Jak jsem vyrost, už mě nebere, že nestihnu být řádnej muž. Totiž nevěřit snů, vyznat se v tom a k věci hovořit. Jsou jiný hodně, například galaktický šum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit. K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si pliv

lásko, škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem, tak o nivák teď zpívá, my si zatím spolu užijem. Život mi hodně vzal, on to zase vrátí, život mi hodně vzal, já mám to spočtený. A někdy jsem se bál, se z kalendáře ztratí, a někdy jsem se bál, ty chci mít placený. Prosím, záhadná masko, chci obejmout váš osý pas a oslovit vás, lásko, škrabošky strhnem v pravý čas.

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudební

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý.

Kroužky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem, příběhy máme v sobě ukrytý.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

čas od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží. Kdy na tom vůbec už teď nezáleží. Být či nebýt není už to, oč tu běží. Tak ti se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlaný fracek. Víš, proto tom prodáváš to slovům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak už

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě, po životě.

Na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě, tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá.

až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není.

0: rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho. Rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho. Rozdělat oheň.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again.

bloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nejsprávce.

jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na škole.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajny spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodových vin, odřených loktů

0: dum dum.
1: Utrh jsem růži, na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce, proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani okvětní lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři. Růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraji. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast.

0: utrh jsem růži a stojím najednou na samém konci cesty. Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně. Podmínky příměří já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, její květ do rána zvadne. Zavírám oči. Jste volná.
1: Nechme si přání, aspoň jedno nesplněno. Jsem pane růže.

0: tmy. Srdce dal jsem, ale komu?
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Začíná únor, v Evropě končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělá Primo Levi, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych si jen přál vzít tě sebou na jí.

ten převelikej divnej svět. Od stolu ke zdi, tam a zpět, láká mě vždycky. Po chvilce, abych se změnil v opilce. Dvě staré pany četly si melancholické dopisy.

mistr pajzlíčků kladívkama buší. Snad se jako melon na dvě půlky rozkočí.

život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

Člověk je jenom zrnko písku, co napsal si někdo na soupisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje. Aspoň doufám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy, jen si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

práci za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda, tak si žijem, jak čas letí a

No tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and
1: touch me. Námořní kadec si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku na konečnou autobus.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barma, maže tabu.

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky,

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděždo Ivánovno, vy jste tím vina.

už znovu, je mi pod nimi jak živému rohu. Pohřbený zaživa se suchými slovy, co pak se tohle dělo i Lotremontovi. Jak se osvobodit od trýzně a žalu, výkupným kouzelných prstenů písní, nalezených v duši v nejhlubší tísni. Když ty nenapsané taví se hned na okovy, co pak se tohle dělo i Schubertovi. Opisuji básně věčnosti zertů, jako hluchoněmý, který touží zpívat. Když je čtu po sobě, chce se mi spíš vzývat. Zoufalství toužím vydat alespoň chropot.

mém věku už ti všichni byli mrtví. Sežehlý talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí. Nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat k dobrému už ani slova. A já nejsem Vysocký a zdaleka ne Mozart. To není důvod, abych rychle umřel taky. Závistivě vyhlížel své jméno na nebi mezi mraky.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil, věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících,

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

smutně je. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal zlatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti. A nikde ani náznak něžnosti.

Mé hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku. Dobře

byli, u ohňů panoši si vyprávěli, blížila se noc, u kresen brunů.

byli, v zástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

prsty se hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou.

když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

po Petříně. První pusa pod stromem byla z těch, co navždy jsou. Noc prosadil jsem za domem a první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

kreslím tvojí podobiznu na umakart desky stolu. Možná, že to pěkně slíznu, jestli sklopíš pohled dolů, až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo i na džbánek vína. Smazat se mi to však nechce, jak asi vychýlí misky vach, vychýlí misky vach slova.

Naděje noční můra s ohořelým tělem. Slyším, jak bíjí zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svět.

Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ztratil jsem hodinky i přehled o čase. Co na tom záleží, však byly levný. Jenže teď nevím, až půjdu ke kase, kdy bude pozdě a kdy bude včas. Vím, není to tak hrozný, našel jsem práci.

250. Ty trochu dopředu a já podle nich. Já sundal je z ruky, když šel jsem hrát.

teď už je mi fajn. Mají tu teplo, okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec, ani peklo, tak sestřičko, repete.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Čel jsi mi v potu tváře, chytla jsi jiskru do očí. Z hlavy děláš pohádkáře, na dny, týdny, storočí. Mám tě pořád na svých dlaních, trochu v kůži ve bytu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva.

komírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer plný slib.

života. Sedni si a dobře se dívej a pamatuj, že život jen tak nezapomíná, na neštěstí účast je povinná, jednoho dne

žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí?

málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak.

bylo na čase trochu si provětrat ty svoje splihlý krovky. Už bylo na čase zahrát si blues, pustit si Dylana, zvednout se od pohovky. Už bylo na čase počítat z plus. Už bylo na čase smát se na celý čáře, nechat to být, tak třeba někdy příště. Nečekat na jaro, vytrhat listy z kalendáře, objevit Ameriku, zamávat z nástupiště, vyprášit moly ze šatníku, rezavý struny vyměnit, i čerstvej vítr do starých triků, nechat svý smutky odezmít.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak

zaštěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer

není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme.

na obloze visí. Slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera,

Jaro je rozmazlený spratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený spratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka, 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá, stvrdla jako moje játra. Žmoulám lístek od šatny, kabát jsem nechal šatnářce a mám zas pocit úchvatný jako kus špuntu ve flašce. Už je zase jaro

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

No, tak jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany. A z velikánských balvanů na drobnej písku

s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete, a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

nohy se do bláta boří. A v koutě hoří svíce, jako život

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lásku.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kreslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin.

Dva naklady. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré. Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče v každém.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

i po letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

je zase po pouti. Vracíme se domů od malinů, čas hlídají teď král už jen kohouti. A my 200 metrů

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

ránu má, je ráno a ona ránu má, do boje kráčí, něco zkusí, asi to neomráčí, ale zkusit to musí.

A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc s těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

životu stojí za zlámaný pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

kože a na chodníku steleš si lože. V brněnském Bronxu, v brněnském Bronxu a večer v krčmě je teprv tanec. Každý je Rambo, každý je samec. A holky ječej, měknou jim nohy, než pod pavlačí

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne že se hnedka ztratí.

kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům? Ten obraz, kde je dům? Kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit.

co drůžičky na pohřeb ti půjdou a ty splavy modrý zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

tak jak voda v Ostravici, tak plyne doba, její čas. Tak jak voda v Ostravici,

ostřice. Jeho zase trápí, trápí, co odepsal z dlaní, než si spálil ruce v cizí hranici.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

už mě víc nečekej, takhle děj všedních dnů končívám. Já se loučím, už dál musím jít, tak se měj, teď

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř

snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí. Paní Květa dělá hercům čárky a já dole

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

a ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Barabi, mají rádi Radegast.

jen bezruč zárubek. Řeka Vách je malý Jan Seťank,

chápe přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na oko zetru. Svět je balon, který s námi časem odletí.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

zadnice, ctihodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

Slil vodu přes cedník, je z tebe nakonec mučeník, čekají tě ovace a potom veřejná kremace, rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu, kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře, hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak se stane, jen když to dělá fortelně. Mně vám to jde nejlíp ve vaně, mně to jde nejlíp v koupelně. Když vanna přetéká, volám heu.

chlap do vany leze s tím, že se jenom umyje. Když vanna přetéká, volám heuréka.

kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

0: kam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé. Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.
1: Kdyby tady byl...

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlíny. Ta hlína jsem já.

chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. V dlaních tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím, svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí. Ta můra jsem já.

básníku, nebojí se, já vím, ty nepláčeš. Dostal si na dílku malinko těžkou lež. Je totiž normální najednou dýchat a být. Taková lež nikoho nebolí, jen tebe a mě.

novým kvádru na trh. Někdo mi ho ze zadu natrh, natrhl mi ho asi hřebíkem. Já přitom vlekl pytlik s mlíkem, je to se sakramenský, v čem budu prohánět, caramba, señorita.

do kavárny, zřel jsem mloka, jak se děs přijíma lokal moka. Měl černý kvádro s žlutými fleky, já přitom pohledu pokal steky. Od těch dob, když vidím mloka, fláknu ho pěstí do oka.

měl jsem jet zahrát do Třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky, tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Pranta má běra, Ježíš.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

ty klidně budeš spát. A pak, až odbijí na věži

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený klítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit.

0: děti. La la la la la la.
1: Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat.

A jen vztek, hej ty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

0: na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesař, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevadí.

dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít, jak znamení číst, jak srovnat se s tím, jak obrátit list, že překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdát.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil. Z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že se jí podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

prostor se zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá.

do její tmavé hrudi. Noc nás teď pohladí, je snatou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři stůl.

aleje, a tak přišlo svítání, co zlé sny zahání. Ptáci zpívají jako dřív a smutek je loňskej sníh. Oh, oh, oh, je fajn, že se země otáčí a tvoje oči nepláčí. Oh, oh, oh, je fajn,

jsem zažil. Však co mi vyprávěl raněný generál? To věru příběh byl, že z něho ještě v zádech mrazí, že v dobrém rozmaru uťá.

v koutech hustou stíny. Jsem to jen já, kdo u oltáře bdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí. Bude to Napoleon nebo někdo jiný.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi Tondo na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když

0: se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapa do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísil.
1: Kdyby tady byl,

a nevím. Máme cíle společné, vím jen, že chci hrát a že je brzo umírat. Mít stále něco před sebou, to uznávám, to uznávám. A láska

listopad. Za oknem prší snad. A i kdyby padaly zlaté cihly, těžko mě promočí. Ty tiše spíš a už se nebojíš, že málo je slov, co říct jsme si stihli.

spadla klec. Já věčný neplavec a všichni na břehu zalknou se smíchy.

Přišel jsem do nebe a vyfasoval křídla. Teď sedím na mráčku za zvedle toho stýbla, co se mnou chodíval už na základní školu. Pak v životě potkal snad 100 000 volů. Jsem duše bez těla, chybí mi dotek. Nějak mě lásko život mezi prsty protek. Vzpomínám na tebe na mráčku chatrném.

a s touhle poentou mám chuť všeho nechat. Tak žij, není kam spěchat a poslouchej Beatles i za mě.

Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je. Do rána daleko, k srdci kousek, krásné je, když lidi milujou se. Do rána daleko, k srdci kousek, krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady, jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy, co když jsme teď spolu naposledy. Na vodě voděnce tajou ledy, co když jsme teď spolu naposledy. Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý. Červánky na nebi, rudá krvi,

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

spod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

na prach. Už domčí výtah z přízemí ty zvicovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých tlap.

tak čekají, až se zakutálí, až krajina stichne a po pěšině projdou tiše k důni po mokřině.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pak možná pochopí, až z té velké výšky, kam jste se podili, mý hrdinové z dětské knížky.

Proč snažit se psát písničky folkový v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude Žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal? Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme a děláme, že nám to

se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich. A vy tady, proč chtěli bychom

Parkem šly dvě kostnatý dámy, byla noc a byla tma. Měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad, a tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka. Prokleli dvě kostnatý dámy, setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabelce

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

A krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak seber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: první hlas vína, stříbrný háček vřetla. Vleklé úmory zime, zdvořile uvoloní sedadla jaro, sobelci rozkvetlíme jako sakura. Podělíme se slušně o kytaru.
1: Až posté přijdou policisté, vždycky se s nima můžem šeptem říct, že na světě není nic jisté, že na světě není jisté nic.
0: Krásy hasparame, nemáte silvu ple u noh cigareten, bláznu se hlavně nelekejte, kluci to berou z kraje. Můj přítel na minutu má skrvavené dlaně, pojď žebrat se radši nedívat. V Čechách je už třetí týden a stydí se dojet k mámě, přece jen už moje 40. A nějak mu pořád nejde navázat 40krát prasklá tětiva. A přece furt bych chtěla vystřelit a dostřelit alespoň k Pacovu nebo k Venuše. Od moře přivábil ho příslib spálených záňadří a kvetoucích moruší a odpuštění. Něžně samozřejmýho odpuštění jeho stárnoucí máme. Přejela jsem za ní celý svět a už je to jenom 40 kilometrů, ale stydí se. Přece jen, jemu už bylo 40 a nabíhá mu zpozdne. V zapůjčeném svetru nemá ani na ten vláček pacifik.
1: Až poste přijdou policisté,

vždycky se s něma můžeme šeptem říct, že na světě není nic jisté. Že na světě není jisté nic, že nabíhá nám zpozdne.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, že ho to zabije.

ještě tady je. Plavoují oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty, až je nohama. Mrzutě kňoura, smrká mi do kravaty. Fakticky

slzy a že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No, třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát, že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, až jako já tě budu mít.

Ještě chci napsat, jak voní pivní pěna. V srpnovém hicu a pod nálety včel. Jak svádí prázdno, který obklopuje žena, a jak mý přítel, který už odešel. Jak bolí zrada a jak někdy chutná. A jak se píseň z prázdnoty vynoří.

0: si psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blues. A pak tě nechám spát.
1: Je krátce po druhé.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.